V Evropské unii je v současné době více než pětině obyvatel přes 65 let. Předpokládá se však, že za čtvrt století budou starší dospělí tvořit téměř třetinu populace. Stárnutí obyvatelstva bude mít dalekosáhlé následky na oblasti, jako je zdravotní péče, sociální zabezpečení, trh práce nebo ekonomika.

0: sola voce. 6023.
1: Evropská filmová cena diváků Lux 2026. O filmovou cenu diváků Lux 2026 se bude ucházet 5 filmů. Christy, Dev, It Was Just an Accident, Love Me Tender a Sentimental Value. Drama Christy je autorským snímkem irského filmaře a fotografa Brendana Cantyho. Christy a Shane, dva bratři, jejichž dětství v dětském domově nebylo právě růžové a jejichž vazby jsou zpřetrhané, se najednou ocitnou pod jednou střechou. Teď, když spolu žijí, přišel čas smířit se s minulostí a Christy se musí rozhodnout, jak bude vypadat jeho budoucnost.
2: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christy.
1: Film se poprvé představil na 75. ročníku Berlinále, kde vyhrál velkou cenu mezinárodní poroty v kategorii Generation 14+. V červenci 2025 byl na festivalu Galway Film Flia vyhlášen nejlepším irským filmem. Další autorský snímek letošního roku je dílem španělské filmařky Evy Libertad. Navazuje na její předchozí krátký film stejného jména z roku 2023, který ji tehdy vynesl nominaci na filmovou cenu Goya. Hlavní hrdinka Angela je neslyšící. Se svým slyšícím partnerem Hectorem žije na venkově a čekají spolu dítě. Těhotenství v ní vyvolává úzkost a pochybnosti o tom, jak mateřství zvládne a jestli bude schopná se svou dcerou komunikovat. Narození dítěte pak způsobí partnerskou krizi, když se Angela snaží vychovávat dítě ve světě, který se o její potřeby nijak nestará.
5: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
1: I tento film měl premiéru na 75. ročníku Berlinále, kde získal diváckou cenu Panorama za celovečerní film. Dostal také nejvyšší ocenění Mezinárodní konfederace artových kin. Thriller It Was Just an Accident je nejnovějším scénaristicko-režisérským počinem Iránce Jafara Panahiho, který vznikl v koprodukci Iránu, Francie a Lucemburska. Do Vahidovy autodílny přijede uprostřed noci nabourané auto. V tu chvíli něco uslyší a nabude přesvědčení, že řidič auta je muž, který ho mučil ve vězení. Nikdy ale neviděl jeho tvář, takže naprosto jistý si není.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
3: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشیم؟
3: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
7: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
1: Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži 78. ročníku filmového festivalu v Cannes a odnesl si z něj Zlatou palmu. Love Me Tender je francouzské filmové drama podle scénáře a v režii Anny Cazenave-Cambettové. Hlavní hrdinka Clémence je už několik let rozvedená a s bývalým mužem Loránem má ve střídavé péči syna Paula. Když ale Clémence naváže nový vztah se ženou, pokusí se jí Lorán od jejich syna odstřihnout.
8: Là, on peut y aller comme ça?
9: Ben oui, comme ça.
8: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
1: Film byl poprvé uveden na 78. ročníku filmového festivalu v Cannes v sekci Un certain regard, kde byl nominován na Queer Palmu. Pětici nominovaných uzavírá Sentimental Value, komediální drama dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Sestry Noru a Agnes čeká po smrti matky konfrontace s otcem Gustavem. Kdysi slavný filmový režisér je jako děti opustil a je jim dávno úplně cizí.

0: Nora je ambiciózní divadelní herečka, zatímco Agnes zvolila obyčejný rodinný život. Gustav, který doufá ve velký comeback, chce natočit film o tragickém životě své vlastní matky, do něhož se propsalo trauma z války. Hlavní roli napsal pro Noru, ta ale odmítne, a tak místo ní obsadí hollywoodskou hvězdu. Natáčení se rozbíhá a Gustav se snaží zanechat svým dílem odkaz. Dokáže ale znovu navázat zpřetrhané pouto se svými dcerami?
1: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men ja, nå har vi sett prosjekt.
2: Hva sa du?
1: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
2: Hvilket prosjekt da?
1: Det er det han snakket med deg om.
2: Min film? Den han skrev til meg?
1: Ja, den du ikke ville spille i.
0: Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži 78. ročníku filmového festivalu v Cannes. Sklidil obrovské ovace a odnesl si velkou cenu. Norsko jej vyslalo jako svého kandidáta na Oscara za nejlepší zahraniční film. Pět finalistů vybrala porota složená z filmových odborníků z celé Evropy, které každoročně jmenují koordinátoři z parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání. Nominované snímky o titulku je překladatelská služba Evropského parlamentu ve 24 úředních jazycích EU. Promítat se budou v kinech v celé Evropské unii. Diváci budou moci filmy hodnotit na speciální platformě. Každému filmu lze udělit až 5 hvězdiček. Vítěze vyberou poslanci Evropského parlamentu společně s diváky. Každá z obou skupin má poloviční váhu. Vyhlášení vítězného filmu proběhne v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Překladatelská služba Evropského parlamentu opatřila nominované snímky titulky pro neslyšící ve 24 úředních jazycích EU. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Každý deň 8. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď krajčírky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto idea sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny Medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu.

0: una sola voce. 6023.
1: Vítejte u další epizody podcastu Historie a fakta, ve kterém podrobně rozebíráme klíčové momenty evropských dějin a také to, co pro Evropu znamenaly. Dnes se zaměříme na Maastrichtskou smlouvu, jeden ze stěžejních milníků evropské integrace. Povíme si také, jak ji později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Nezapomeneme ani na historický kontext a události v době, kdy tyto smlouvy vstoupily v platnost. Také si ukážeme, čeho se díky těmto smlouvám Evropské unii podařilo dosáhnout.

Abychom mohli plně porozumět významu Maastrichtské smlouvy, musíme si nejprve připomenout historický kontext. Počátky Evropské unie sahají do období krátce po zničující druhé světové válce. Vlády evropských států chtěly stůj co stůj zabránit dalším ozbrojeným konfliktům a napadlo je, že k dlouhodobému míru by mohla vést ekonomická spolupráce. V této víře založili v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Na něj v roce 1957 navázala další dvě uskupení, konkrétně Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Obě tato uskupení jsou ukotvena v tzv. Římských smlouvách. Dalším významným krokem byl v roce 1986 jednotný evropský akt, který měl do roku 1992 v rámci Evropského hospodářského společenství vytvořit jednotný trh. Ten by znamenal volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Koncem 80. let však země Evropského hospodářského společenství začaly pociťovat, že bude zapotřebí ještě užší spolupráce, a to nejen na ekonomické, ale také politické úrovni. Maastrichtskou smlouvu, oficiálně smlouvu o Evropské unii, podepsalo 7. února 1992 ve stejnojmenném městě na jihovýchodě Nizozemska všech 12 zemí tehdejších evropských společenství. V platnost vstoupila 1. listopadu 1993 poté, co ji všechny země ratifikovaly. Smlouva představovala milník hned v několika ohledech. Především formálně založila Evropskou unii a z Evropského hospodářského společenství vytvořila soudržnější a ucelenější uskupení. Další podstatnou novinkou bylo zavedení občanství Evropské unie. Díky tomuto novému konceptu se mohou občané na území členských států svobodně pohybovat a pobývat. Také mají právo v jakékoliv členské zemi Evropské unie volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev či Evropského parlamentu. To pomáhá mezi lidmi posílit pocit evropské identity a jednoty. Jedním z nejdůležitějších bodů Maastrichtské smlouvy byl plán na vytvoření hospodářské a měnové unie. To ve výsledku znamenalo, že vznikla společná měna, kterou je euro. Jejím cílem bylo upevnit ekonomickou stabilitu a usnadnit obchod a cestování mezi členskými státy Unie. Maastrichtská smlouva založila Evropskou unii postavenou na třech pilířích. První pilíř pokrývá oblasti působnosti bývalých evropských společenství a týká se hospodářské, sociální a environmentální politiky. Druhý pilíř se stává ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která má zajistit jednotné vystupování na mezinárodní scéně a bezpečnostní strategii. Třetí pilíř zahrnuje spravedlnost a vnitřní věci a zaměřuje se na spolupráci v oblasti vymáhání práva, soudních záležitostí a imigrační politiky. Smlouva také výrazně posílila úlohu Evropského parlamentu, neboť zavedla postup spolurozhodování, který rozšířil jeho legislativní pravomoci. V mnoha oblastech tak od té doby parlament rozhoduje společně s radou. Kromě toho získal parlament větší kontrolu nad Evropskou komisí, neboť schvaluje či zamítá navrhované kandidáty na předsedu či předsedkyni komise a také její celkové složení. V neposlední řadě parlamentu připadly silnější pravomoci, co se týče rozpočtu. Tyto změny v kompetencích parlamentu pomohly k tomu, aby byl rozhodovací proces celé Evropské unie transparentnější a lépe odrážel vůli občanů.

Maastrichtskou smlouvu později doplnili Amsterdamská a Nizská smlouva. Amsterdamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. Jejím cílem bylo zefektivnit orgány Evropské unie a připravit je na budoucí rozšíření. Také zavedla koncept takzvané posílené spolupráce. Díky ní může skupina členských států v určitých oblastech společně postupovat i v případě, že se ostatní státy aktuálně nechtějí přidat. Tato flexibilita byla naprosto zásadní vzhledem k tomu, jak se Unie rozšiřovala a jednotlivé státy měly různé potřeby a zájmy. Amsterdamská smlouva do práva Unie začlenila sociální aspekty, čím zdůraznila význam sociálních práv, zaměstnanosti a nediskriminace. Rovněž si kladla za cíl vytvořit svobodný,

aby byly efektivnější a posílila úlohu Evropského parlamentu tím, že určila více oblastí, ve kterých spolu rozhoduje. Niská smlouva byla podepsána 26. února 2001 a v platnost vstoupila o 2 roky později. Vznikla primárně proto, aby Evropskou unii připravila na zatím největší rozšíření v historii, kdy v roce 2004 přistoupilo 10 nových států. Smlouva upravila váhu hlasů v radě, pozměnila složení Evropské komise a rozšířila počet oblastí, v nich se hlasuje kvalifikovanou většinou. Tyto změny bylo nutné zavést proto, aby rozhodovací procesy Unie zůstaly efektivní i poté, co se zvýší počet členských států.

0: Die Folge: 1985 wurde Athen erste Kulturhauptstadt Europas. Und als der eiserne Vorhang noch West und Ost trennte, warb Mercouri für kulturelle Verbindungen mit Osteuropa.
1: Dem Schauspiel hatte sie zwar den Rücken gekehrt, doch die politische Bühne verließ sie nicht mehr. Von 1981 bis 1989 war sie Kulturministerin. Als ihre Partei, die PASOK, die Wahl 1989 verloren hatte, blieb sie Mitglied des Parlaments. 1993 aber kam die PASOK wieder an die Macht. Und auch Mercouri wurde wieder Kulturministerin und konnte weiter daran arbeiten, Kultur und Bildung zu verknüpfen.
0: Melina Mercouri starb 1994 in New York. In Griechenland erhielt sie ein Staatsbegräbnis, an dem auch Ministerpräsident Papandreou teilnahm. Hunderttausende folgten ihrem Sarg und brachten die tiefe Zuneigung des griechischen Volkes zu ihr zum Ausdruck. Und ihr Vermächtnis lebt weiter in der Melina Mercouri Stiftung, die die griechische Kultur weltweit fördert.
1: Seit 2007 vergibt die Stiftung den Melina Mercouri Theaterpreis. Mit ihm wird jedes Jahr eine junge Schauspielerin ausgezeichnet. Sie erhält dabei Melina Mercouris berühmte Brosche, die von Gewinnerin zu Gewinnerin weitergegeben wird und ihren Geist auf der Bühne am Leben erhält.
0: Melina Mercouri ging es nie um Titel oder Auszeichnungen. Ihr ging es um Liebe. Ihre Liebe zu Griechenland und die Liebe, die sie im Gegenzug erhielt. Ihre Stimme und ihre Vision haben Generationen inspiriert. Bis heute.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Pēdējos gados Eiropas Savienība un tās dalībvalstis arvien biežāk ir saskārušās ar ekonomisko piespiešanu, proti uz tām, kāda ārpus Savienības jeb trešā valsts ir izdarījusi spiedienu, draudot ar ekonomiskām sankcijām vai pat šādas sankcijas piemērojot. Dažādu politisko mērķu sasniegšanai tikuši izmantoti tādi ekonomiski instrumenti kā tirdzniecības ierobežojumi, bojkoti vai administratīvā diskriminācija. Šāda ekonomiskā šantāža ir kļuvusi par nopietnu politisku un ekonomisku Eiropas Savienības problēmu. Diemžēl šīs problēmas risināšana neietilpst Pasaules tirdzniecības organizācijas darbības jomā. Vēl pavisam nesen arī Eiropas Savienībai nebija nekādu tiesisku līdzekļu, kā to risināt. Pirmoreiz bāžas par ekonomisko spiedienu no ārpus Savienības valstīm Eiropas parlaments un vairākas dalību valstis pauda 2020. Gadā. Komisija piekrita, ka bažām ir pamats un reaģēja uz parlamenta aicinājumu ieviest pasākumus, lai šo jautājumu risinātu. Komisija, padome un parlaments nāca klajā ar kopīgu deklarāciju, kurā pauda nepieciešamību ieviest instrumentu, kas ļautu novērst un neutralizēt ekonomisko spiedienu no trešo valstu puses. Deklarāciju publicēja kopā ar pārskatīto tirdzniecības noteikumu izpildes regulu. 2021. gada decembrī komisija publicēja priekšlikumu noteikumiem par pretpiespiešanas instrumentu. Noteikumu mērķis ir ļaut Eiropas Savienībai efektīvāk reaģēt uz šādām problēmām globālā mērogā. Komisijas priekšlikumā ekonomiskā piespiešana definēta kā iejaukšanās Savienības vai dalībvalsts leģitīmā suverēnā izvēlē. Šāda iejaukšanās tiek īstenota piemērojot vai draudot piemērot pasākumus, kas skar tirdzniecību vai ieguldījumus. Un tās mērķis ir novērst vai panākt, ka Savienība vai dalībvalsts pārtrauc, groza vai pieņem konkrētu aktu. Lūk viens ekonomiskās piespiešanas piemērs. 2021. Gada novembrī Viļņā tika atvērts Taivānas pārstāvniecības birojs. Pekina uzskatīja, ka biroja nosaukuma izvēle iekļaujot tajā vārdu Taivāna, nevis Taibeja, pārkāpj tā dēvēto vienas Ķīnas principu. Šis princips nosaka, ka ir viena nedalāma Ķīna un Taivāna ir tās daļa. Šis diplomātiskais incidents izraisīja milzu saspīlējumu attiecībās ar Ķīnu. Pret Lietuvas valdību galvenokārt tika vērsti tirdzniecības ierobežojumi un Ķīnas sabiedrībā tika plaši boikotēti Lietuvas uzņēmumi. Rezultātā Ķīna savu importu no Lietuvas samazināja par gandrīz 90%. Vēl Lietuva pieredzēja administratīvo diskrimināciju, kā arī ierobežojumus investīciju un turisma jomā. Viens no radikālākajiem pasākumiem bija Lietuvas izslēgšana no Ķīnas muitas sistēmas. Tas liedza Lietuvas eksportētājiem iesniegt muitas dokumentus. Sūtījumiem no Lietuvas netika dota muitas atļauja šķērsot Ķīnas robežu un netika atjaunoti uzņēmējdarbības līgumi. Lietuvas nostāja nemainījās, tāpēc Ķīna pasākumus pastiprināja. Šoreiz tā izdarīja spiedienu uz uzņēmumiem, kas iegādājās produktus vai izejmateriālus no Lietuvas. Pēc dažiem mēnešiem daži Vācijas uzņēmumi apstiprināja, ka Ķīna tiem piemērojusi šīs sekundārās sankcijas. Raksturīgi ekonomiskajai piespiešanai ir tas, ka tā norisinās aizklāti. Valsts reti, kad atzīst, ka tā piemēro piespiešanas pasākumus, vai ka šādiem pasākumiem ir saistība ar valsts interesēm. Tāpēc tādos fórumos kā Pasaules tirdzniecības organizācija šādu praksi ir ļoti grūti vai pat neiespējami apstrīdēt. Eiropas Savienības jaunais pretpiespiešanas instruments nav vērts tieši pret Ķīnu, bet tā mērķis ir palīdzēt Savienībai risināt problēmas, kas līdzīgas minētajam piemēram. Kādi noteikumi ietverti regulā par aizsardzību pret ekonomisko piespiešanu? Padomes un parlamenta pieņemtā regula skaidri definē ekonomisko piespiešanu un ļauj Eiropas Savienībai rīkoties gadījumos, kad ārpus Savienības valsts izdara ekonomisko spiedienu. Regulā ir arī noteikti laika posmi, kādos Eiropas Savienība var īstenot atbildes rīcību, reaģējot uz šādu spiedienu. Balstoties uz komisijas priekšlikumu un savāktajiem pierādījumiem, tas vai piespiešana patiešām notiek, jālēmj padomei. Lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu. Pilnvaras lemt, kādiem vajadzētu būt atbildes pasākumiem, ir komisijai. Jebkuriem atbildes pasākumiem jābūt samērīgiem ar nodarīto kaitējumu un jāatbilst starptautiskajiem noteikumiem. Iecerēts, ka Eiropas Savienība beidzot varēs pieprasīt attiecīgajai ārpus Savienības valstī novērst kaitējumu, ko izraisījuši tās īstenotie ekonomiskās piespiešanas pasākumi. Eiropas parlamenta starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernds Lange 2023. Gada oktobra plenārsēdē sacīja. Tagad mums ir instruments, kas nav nekāds tīģeris bez zobiem. Tas ir īsts tīģeris ar zobiem. Tā nav nekāda ūdens pistole, tas ir īsts ierocis. Un dažreiz nepieciešams sagatavot ieroci arī tad, ja zinām, ka to neizmantosim tik bieži. Skaidrs ir arī tas, ka šis instruments ir pēdējais līdzeklis. Mēs patiešām vēlamies novērst piespiešanu. Problēmas ar saviem tirdzniecības partneriem vēlamies atrisināt sarunu ceļā. Bet, ja tas nebūs iespējams, ar šo instrumentu varēsim aizstāvēt savas ekonomiskās intereses. Pateicoties jaunajam pretpiespiešanas instrumentam, Eiropas Savienības valstu rīcībā tagad ir tiesisks līdzeklis, lai cīnītos pret trešo valstu īstenotu ekonomisko šantāžu. Mūsdienu sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā tam ir liela nozīme. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta Think Tank tīmekļa vietnē.
3: Recita, una sola voce.
4: 6023. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza delle l'esperanto, affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese, che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto, che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
6: Avete anche degli altri contatti social?
5: Prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
8: Evropa je jednou z nejvíce urbanizovaných oblastí na světě. Nachází se zde velké množství měst, která jsou hlavními ekonomickými a sociálními centry. Jenže tato města jsou často ucpaná, což výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu života. Evropská unie považuje městskou mobilitu za zásadní aspekt sociálního začleňování, který určuje, jestli jsou lidé s životem ve městech spokojeni. Chce proto ve městech vytvořit chytřejší a udržitelnější systém mobility. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na to, jak v evropských městech dosáhnout zelenější, zdravější a udržitelnější městské mobility. Udržitelnější mobilita ve městech představuje naprosto zásadní krok, pokud chceme dekarbonizovat dopravu, splnit cíle udržitelného rozvoje OSN a vytvořit systémy dopravy, které budou ekonomicky udržitelné, ekologické a dostupné pro všechny. Evropská komise v roce 2021 schválila nový rámec pro městskou mobilitu. Jedná se o velmi důležitou iniciativu, která má utvářet budoucnost dopravy v evropských městech. Je to komplexní plán, který chce změnit to, jakým způsobem se ve městech pohybujeme. V podstatě je to takový návod, jak dosáhnout ekologičtější, digitálnější a odolnější mobility ve městech. Městům má pomoci splnit cíl Zelené dohody pro Evropu, kterým je do roku 2040 snížit emise skleníkových plynů o 90%. Základním kamenem tohoto nového rámce pro městskou mobilitu je propagace udržitelných druhů dopravy. Jde o to podporovat chodce, cyklisty a veřejnou dopravu, namísto toho, aby lidé jezdili v poloprázdných autech. Tento nový rámec má tedy městům pomoci s tím, aby udržitelná doprava byla dostupnější, spolehlivější a efektivnější. Lidé ji tak začali více využívat místo méně udržitelných alternativ. Také se zaměřuje na digitalizaci, která v rámci městské mobility hraje důležitou roli. Pomocí digitálních technologií lze totiž vylepšit řízení dopravy, omezit zácpy a zefektivnit veřejnou dopravu. Rámec má navíc usnadnit využívání sdílených služeb, jako například sdílených kol nebo spolujízdy, čímž by se snížil počet aut na silnicích. Dalším klíčovým aspektem je odolnost. Evropská unie se chce postarat o to, aby byla města připravena na jakékoliv mimořádné události a rychle se z nich dokázala vzpamatovat, ať už se jedná o extrémní počasí nebo různé krize, jako například pandemie COVID-19. K tomu je zapotřebí mít připravené pohotovostní plány a investovat do infrastruktury, která takové události dokáže ustát. Nový rámec pro městskou mobilitu nezapomíná ani na inkluzi. Je totiž důležité, aby městská mobilita byla přístupná všem bez ohledu na věk, zdravotní postižení či ekonomickou situaci. Dalším neméně důležitým aspektem nového rámce pro městskou mobilitu je financování. Evropská unie městům nabízí řadu možností, jak na projekty týkající se mobility získat finance. Tyto finanční prostředky městům pomáhají zavádět inovativní řešení, jakými mohou být například chytré systémy řízení dopravy či elektrické autobusy. Jako příklad si můžeme uvést belgické město Gent. Díky finanční podpoře od Evropské unie ve městě začali budovat udržitelnou mobilitu. Například zavedli nízkoemisní zóny a rozšířili infrastrukturu pro cyklisty. Díky tomu výrazně klesl počet aut a zlepšila se kvalita ovzduší. Od roku 2002 pořádá Evropská komise každoročně v polovině září Evropský týden mobility. V rámci něj propaguje čistou mobilitu a udržitelnou městskou dopravu, čímž usiluje o zlepšení veřejného zdraví a kvality života. Tato celotýdenní událost podporuje velká i malá města po celé Evropě v tom, aby zaváděla a propagovala kroky, které povedou k udržitelné dopravě. Také motivuje občany, aby místo aut vyzkoušeli i jiné dopravní prostředky. Nejenže tato akce upozorňuje na výhody udržitelné mobility, ale také pomáhá rozvíjet kulturu, v níž se občané aktivně zapojují do dění kolem sebe. Města, která se k Evropskému týdnu mobility připojí, v rámci těchto 7 dní organizují celou řadu aktivit. Může se jednat například o hromadné cyklojízdy, dny bez aut nebo workshopy o městském plánování či pozitivních přínosech veřejné dopravy. Je to týden plný inovací a ukázek společné ochoty utvářet města, kde se obyvatelům bude dobře žít. Evropský týden mobility se posledních 20 let neustále rozrůstá. Každý podzim se do něj zapojuje přes 3000 obcí, a to od menších městeček až po ty největší evropské metropole. Jedním z největších úspěchů Evropského týdne mobility je to, že města podnikají konkrétní kroky, které mobilitu zlepšují. V roce 2023 například mnoho zemí jako součást trvalých změn zavedlo chytré dopravní technologie či různá řešení v rámci elektromobility. Pojďme si ukázat jeden konkrétní úspěšný příklad. Lublaň, hlavní město Slovinska, v posledních letech udává směr udržitelné městské mobility. Pravidelně se zapojuje do Evropského týdne mobility a podařilo se jí výrazně proměnit veřejný prostor. Ve městě se rozrostly pěší zóny, zlepšila se veřejná doprava a z kola se díky aktivní propagaci stal funkční dopravní prostředek. A toto úsilí se vyplatilo. Důkazem je, že Lublaň získala cenu Evropské zelené město roku 2016. Ve městě se také zlepšilo ovzduší a obyvatelé si tak mohou užívat kvalitnějšího života. V květnu 2023 schválil Evropský parlament usnesení o novém rámci pro městskou mobilitu. Zdůraznil v něm, že doprava ve městech má být udržitelná, efektivní a přístupná, aby občané po celé Evropské unii mohli žít lepší život. V usnesení také stojí, že abychom splnili ekonomické, digitální a zdravotní cíle, musí být městská mobilita postavena na chytrých, inkluzivních a multimodálních řešeních, která budou zároveň konkurenceschopná, udržitelná a dostupná. Mezi tato řešení patří veřejná doprava, aktivní mobilita neboli chůze a jízda na kole a také mikromobilita, do které spadají například elektrické koloběžky. I přes dosažené úspěchy před námi stále stojí řada problémů. Mezi ty nejpalčivější se řadí dopravní zácpy, znečišťování ovzduší a potřeba značných investic do infrastruktury. Zkrátka urychleně potřebujeme zdravější města. Abychom toho ale docílili, musí mezi sebou obce, politici a samotní obyvatelé i nadále spolupracovat. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
9: metų Sacharovo premija už minties laisvę. metų Europos parlamento Sacharovo premiją už minties laisvę pelnė įkalinti žurnalistai Andrejus Počobutas iš Baltarusijos ir Mzija Amaglobeli iš Sakartvelo. Andrejus Počobutas yra žurnalistas, eseistas ir tinklaraštininkas iš Baltarusijos Lenkų mažumos, žinomas dėl savo kritikos Aleksandro Lukašenkos režimui ir tapęs simbolinę figūrą kovoje už laisvę ir demokratiją šalyje. 2021 metais jis buvo nuteistas kalėti 8 metus pataisos kolonijoje. Parlamentas nekartą ragino nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį į laisvę. Mzija Amaglobeli yra Sakartvelo žurnalistė ir internetinių žiniasklaidos priemonių direktorė. Ji buvo suimta 2025 metais už dalyvavimą antivyriausybinėme proteste ir įkalinta 2 metams dėl politiškai motyvuotų kaltinimų. Mzija Amaglobeli yra pirmoji moteris Sakartvele įkalinta dėl politinių priežasčių nuo jo nepriklausomybės pradžios. Ši kovotoja už saviraiškos laisvę tapo Sakartvelo protesto judėjimo už demokratiją simboliu ir kartu su juo po 2024 metų spalio mėnesio rinkimų oponuoja partijos Kartvelų svajonė režimui. Į finalą taip pat pateko Serbijos studentai bei žurnalistai ir humanitarinės pagalbos darbuotojai Palestinoje ir visose konfliktų zonose, kuriems atstovauja Palestinos žurnalistų sindikatas, Raudonasis pusmėnulis ir Jungtinių tautų pagalbos ir darbų agentūra Palestinos pabėgėliams artimuosiuose rytuose. Sacharovo premija už minties laisvę įsteigta 1988 metais, siekiant pagerbti asmenis ir organizacijas už jų pastangas ginant žmogaus teises ir pagrindinės laisvės. Premija taip pavadinta sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei. Premijos suma 50 000 eurų.

0: Mezinárodní společenství reagovalo na brutální činy v Bosně pomalu. Události v Srebrenici však svět šokovaly a upozornili na selhání mírové mise OSN. Severoatlantická aliance zareagovala tím, že zahájila nálety na pozice bosenských Srbů, které nakonec v prosinci 1995 vyústily v Daytonskou dohodu, jež bosenskou válku ukončila. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který měl stíhat válečné zločiny spáchané během konfliktu, v roce 2001 prohlásil masakr v Srebrenici za genocidu. Několik klíčových osobností, včetně Ratka Mladiče a Radovana Karadžiče, bylo za zásadní úlohu v brutálních událostech odsouzeno.
1: Evropský parlament v roce 2009 přijal usnesení, ve kterém genocidu v Srebrenici odsoudil. Uctil oběti a vyjádřil solidaritu s jejich rodinami, z nichž mnohé stále neznají osudy svých příbuzných. Vyzval k tomu, aby byl 11. červenec vyhlášen v celé Unii za připomínku srebrenického masakru. Zdůraznil také, jak je důležité tyto události pojmenovat a uznat jejich krutost, aby bylo možné posunout se dál ke spravedlnosti a smíření. V roce 2015, u příležitosti 20. výročí masakru, Evropský parlament genocidu znovu odsoudil dalším usnesením. Tentokrát parlament zdůraznil, že je nutné, aby si političtí představitelé Bosny a Hercegoviny přiznali minulost a otevřeli tak cestu lepší budoucnosti. Vyzdvihl význam práce, kterou odvedl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a potřebu urychlit soudní řízení s válečnými zločinci. V červenci 2015 během plenárního zasedání ve Štrasburku promluvil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Poslechněte si jeho slova.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Musíme si také přiznat, že Evropa a svět, včetně nás, neudělali pro záchranu obětí vše, co bylo v jejich silách. Srebrenický masakr zanechal rány a jizvy nejen na Balkáně, ale i po celé Evropě. Zvlášť hluboce zasáhl Bosnu a Hercegovinu. A my máme morální povinnost na něj nezapomenout.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament vyzval k vytvoření vzdělávacích a kulturních programů, které by pomohly o takových krutostech mluvit a porozumět jejich okolnostem. Vyjádřil také podporu organizacím občanské společnosti, jako je Sdružení Matek z Enkláv Srebrenica a ŽEPA. Organizace tohoto druhu zásadně přispěly ke zvýšení míry informovanosti a podpoře usmíření. Obě rezoluce jasně ukazují, že Unie hodlá nejen předcházet tomu, aby se podobné zločiny opakovaly, ale i podporovat trvalý mír a stabilitu v regionu. Valné shromáždění OSN v roce 2024 vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy v Srebrenici a uznalo tak nesmírnost této tragédie. Tento den dává prostor uctít památky obětí a potvrdit předsevzetí, které si mezinárodní společenství uložilo, že takovým zvěrstvům je nutné v budoucnu předcházet.
0: Genocida v Srebrenici je skutečně jednou z nejtemnějších kapitol nedávných dějin. Události z července 1995 vyzdvihují, jak zničující jsou etnické konflikty, a že v takových případech je naprosto nutný mezinárodní zásah. Každoroční uctění památky dne 11. července je nejen vzpomínkou na oběti, ale také výzvou, aby svět jednal a zůstal ostražitý vůči hrůzám, které se sebou genocida a etnické čistky nesou. Slavnostně připomíná, že pokud chceme, aby se dějiny neopakovaly, musí mezinárodní společenství dodržovat zásady lidských práv a spravedlnosti. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Hello, kifinti. Jina Gavin, professionist Malti tal-lingwi u l-interkulturalità, ma servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew, l-aktar parlament multilingwi fid-dinja. Kuljum, il-personal tagħna jittraduċi fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li mhux biss nittraduċu fil-lingwi mitkellma ħafna bħalma huma l-Ingliż u l-Franċiż, imma nittraduċu wkoll għall-Irlandiż, il-Malti, il-Latvijan, l-Estonjan, is-Sloven u ħafna lingwi oħra. Dan għaliex ir-rispett lejn id-demokrazija jisara f'rispett lejn id-diversità lingwistika. Il-lingwi b'inqas kelliema jistgħu verament jissaħħu fl-Unjoni Ewropea. It-tweġiba hija iva. Parti mir-raġuni hija minħabba l-firxa wiesa ta' inizjattivi li faslet l-Unjoni Ewropea biex tippromuovi l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li huma l-inqas mitkellma. L-Ewropa tħaddan aktar minn 200 lingwa. Minn dawn, 24 biss huma l-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Xi wħud bħall-Ġermaniż, il-Franċiż u t-Taljan huma mitkellma b'mod wiesa fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea u anke barra minnha. Oħrajn bħall-Irlandiż u l-Malti huma anqas mitkellma iżda ugwalment uffiċjali u ugwalment apprezzati. U din mhix sorpriża. L-Unjoni Ewropea nbniet fuq l-idea li nkunu maquda fid-diversità. L-idea tanti fil-qalba tal-ideali tal-Unjoni Ewropea li adottata bħala l-motto tagħha. Fil-qalba ta' din il-viżjoni hemm twemmin qawwi. Id-diversità lingwistika mhijiex ostaklu imma teżor li jistħoqlu li jiġi protett, promoss u ċċelebrat.
4: Ejja nħarsu lejn il-bażi legali. Hemm żewġ testi legali ewlenin li jagħmlu ċar l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur diversità lingwistika. L-ewwel wieħed huwa l-artikolu 22 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li jgħid li l-Unjoni tirrispetta diversità kulturali, reliġjuża u lingwistika. It-tieni huwa l-artikolu 3 ta' Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li jgħid li l-Unjoni għandha tirrispetta r-rikkezza tad-diversità kulturali u lingwistika tagħha u għandha tassigura li jitħares u jkun żviluppat il-wirt kulturali Ewropew. Dawn mhumiex biss kliem, dawn l-artikoli jiffurmaw is-sinsda legali għan-numru ta' azzjonijiet konkreti. Per eżempju, l-Unjoni Ewropea adottat rakkomandazzjoni tal-Kunsill biex fost iċ-ċittadini tal-Unjoni tippromovi it-talim ta' mill-inqas żewġ lingwi oħra minn barra l-lingwa materna tagħhom. Din ta' ftidher ambizzjuża iżda n-nies fl-Unjoni Ewropea jaqblu ma' din ir-rakkomandazzjoni. Skont tħarriġ tal-Eurobarometru tal-2024, aktar minn 8 minn kull 10 ċittadini tal-Unjoni Ewropea jemnu li kulħadd għandu jitkellem mill-inqas lingwa barranija waħda.
3: Ejja nagħtu ħarsa lejn il-Parlament Ewropew, fejn kuljum jiġi implementat l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur id-diversità lingwistika. Hawnhekk, l-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea huma trattati b'mod ugwali. Kull diskors fis-sessjonijiet plenarji tal-Parlament jiġi interpretat fil-ħin reali. Kull liġi tiġi tradotta fil-lingwi uffiċjali kollha. Biex nagħtu idea tal-iskala ta' dan ix-xogħol. Kull sena, is-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew jittraduċi l-ekwivalenti ta' mazz ta' dokumenti li jkun twil daqs it-torri jfel. Jekk int traduttur, student jew sempliċement għandek passjoni għal-lingwi, żgur li taf li għandek aċċess għal-liate, terminoloġija interattiva għall-Ewropa. Din hija l-bażi tad-data terminoloġika uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U hija enormi. Għandha aktar minn 8 miljun terminu f'miljun u 200,000 entrata u hija l-akbar bażi tad-data tat-terminoloġija multilingwi fid-dinja. Tkopri l-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u saħansitra tinkludu wkoll il-Latin. Iżda l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għal-lingwi ma jiqafx biss ma l-istituzzjonijiet tagħha. L-appoġġ jinferex ħafna setturi: fil-klassijiet, fit-teatri, fil-libreriji u fl-spazji online. Postijiet fejn il-lingwi jieħdu l-ħajja permezz tal-edukazzjoni, il-kultura u l-kreattività.
4: Il-biċċa kbira tan-nies jafu bl-Erasmus Plus Pala l-program tal-Unjoni Ewropea għall-iskambji tal-istudenti. Iżda mhux kulħadd jaf li hemm proġetti oħra li għandhom lan li jippromovu lingwi li mhumiex daqshekk mitkellma. Dawn il-proġetti kreattivi u innovattivi ta' sikwit jinvolvu skejjel universitajiet u assoċjazzjonijiet kulturali. Huma jippreżentaw modi differenti kif jagħtu s-sita lill-komunitajiet biex ikomplu jużaw u jitgħallmu l-lingwa tagħhom. Dawn huma żewġ eżempji minn Malta u mill-Irlanda. L-ewwel wieħed huwa proġett immexxi mill-Università ta' Malta. Dan il-proġett għandu lan li jgħallem il-Malti lill-ħaddiema barranin li jaħdmu fis-setturi tas-saħħa, tal-avjazzjoni u tal-ospitalità f'Malta. L-inizjattiva tkopri korsijiet offruti mill-Università stess u fuljetti intisi biex jarmu l-Malti bażiku. It-tieni eżempju huwa WikiWomen, proġett li laqgħa flimkien skejjel organizzazzjonijiet lingwistiċi u l-fondazzjonijiet tal-Wikipedia tal-lingwi inqas mitkellma. Bis-saħħa ta' din l-inizjattiva, l-istudenti fl-Irlanda għamlu riċerka dwar nisa notevoli li għadhom ma derux fuq il-Wikipedia u kitbu artikli ġodda dwarhom bl-Irlandiż. Lan kien li jissaħħu l-ħiliet diġitali, tiġi promossa l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u tiġi xprunata r-rivitalizzazzjoni tal-Irlandiż li hija l-ewwel lingwa uffiċjali tal-Irlanda u hija wkoll lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Iżda hija klassifikata li tinsab fil-periklu u proporzjon relattivament żgħir tal-popolazzjoni jitkellmuha fil-ħajja ta' kuljum.
3: Jaf smajt bil-film Daniż Another Round, ir-rumanz Malti fl-isem tal-Missier u tal-Iben u l-Forum tal-Baħar Baltiku għad-dokumentari. Iżda taf x'hemm komuni bejnietom kollha? Dawn kollha kellhom l-appoġġ ta' Ewropa Kreattiva. Budget ta' aktar minn 2 biljun euro għal perjodu bejn l-2021 u l-2027, Ewropa Kreattiva hija l-programm ewlieni tal-Unjoni Ewropea li jappoġġja s-setturi kulturali u kreattivi. Dan il-programm jipprovdi finanzjament għal xogħlijiet teatrali u taċ-ċinema, pubblikazzjoni ta' xogħlijiet, festivals u firxa wiesa ta' inizjattivi artistiċi li jiffukaw fuq id-diversità lingwistika u kulturali. Waħda mill-azzjoni tewlenin ta' Ewropa Kreattiva hija l-appoġġ traduzzjoni u distribuzzjoni ta' xogħlijiet letterari madwar l-Ewropa. Bejn l-2014 u l-2020, il-programm ikkofinanzja traduzzjoni u l-promozzjoni ta' aktar minn 3,500 ktieb u hemm ukoll biex stejjer miktuba b'lingwi inqas mitkellma jilħu għarrejja li lim il-fruntieri nazzjonali tagħhom. Ewropa Kreattiva tappoġġja wkoll is-sottotitolar u d-doppjaġġ tal-films biex tiżgura li l-films taċ-ċinema jkunu aċċessibbli fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, inklużi dawk f'komunitajiet iżgħar ta' kelliema. Barra minn hekk, tiffinanzja proġetti u festivals ta' kooperazzjoni kulturali internazzjonali u tagħti opportunitajiet lil mijiet ta' kittieba, produtturi tal-films, tradutturi u artisti biex jilħu udjenzi ġodda u jaħdmu lilhom il-frontieri. F'Malta, Ewropa Kreattiva appoġġjat il-konkors Mużika Mużika li jiċċelebra l-lingwa u l-artisti Maltin permezz tal-kanzunetta Maltija. B'hekk, Ewropa Kreattiva saħaħ l-aċċess għall-kultura u l-espressjoni artistika f'kull lingwa tal-Unjoni Ewropea, irrispettivament minn kemm għandha kelliema.
4: Kemm jekk tappartieni għall-komunità tal-lingwa minoritarja, jew sempliċiment kurjuż biex titgħallem aktar, tista' tesplora opportunitajiet permezz ta' programmi bħal Erasmus Plus u Ewropa Kreattiva. U fuq Europa Radio namlu l-parti tagħna wkoll billi nipproduċu l-podcast kollha tagħna bil-Malti u wkoll bi 23 lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa mod ieħor kif il-Parlament Ewropew irawhem l-inklużjoni, l-aċċessibilità u l-parteċipazzjoni ugwali għal kulħadd. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europa Radio, ir-radju multilingwi online tal-Parlament Ewropew.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023. Quando torno a casa vorrei
7: stare zitta e muta.
6: Al lavoro vorrei
8: fare carriera sotto la scrivania, eh?
6: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
6: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
6: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
10: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
11: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
10: Paolo Borsellino.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
14: Quali sono i vostri contatti?
13: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: 62-3
16: 6-0-20 che?
17: 60-23
16: 6-0-2-3
15: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.